televízia vám doprava a umožňuje tak orientaci v rozsazení účinkujících. Dává posluchači možnost, aby zaměřil svou

tvořili rovnostranný trojúhel. A nyní prosím pozor. Ke správnému poslechu je třeba, aby oba reproduktory vašeho stereo...

0: seatbelt. A dále musí mít v celém slyšitelném pásmu stejnou zvukovou kvalitu.
1: Při správné polaritě nás slyšíte před sebou z jediného místa. Stejná hlasitost obou reproduktorů vyvolává zdání, že jsme uprostřed mezi nimi. A stejná zvuková kvalita zaručuje, že se naše hlasy v různých výškových polohách nestěhují z místa na místo. Později to poznáte zvlášť názorně na nástrojích orchestru.
0: Tak ještě jednou, je-li vaše stereofonní zařízení v pořádku, slyšíte nás oba stále uprostřed. A teď pozor. Hovořím k vám z pravého reproduktoru.
2: A já z levého.
0: Pravý reproduktor.
2: Levý reproduktor.
0: Slyšeli jste nás správně?
3: Jestliže ne, je třeba ještě reproduktory přemístit. Vrátíme se tedy zase do prostředí.